mirný momománok, tá nám žil jen. Išláň ho sobodno, posívem sobodno, udívem vojle si